Okay. Jak jakáže kmen. A kmen je mi to bude stůl, se bylo přijat a bylo bílo, jak se bylo tu. Svou. Nebo tu follow me. Na ty, a na ujel je dalšku manču na bílo.